0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, koli Isus perechodev kolo Galilejského moria, uvidel dvoch brativ, Simona, nazvaného Petro, i jeho brata Andria, jak spúšťajú cíti do moria, bo boli rybári. I poviel im, poďte za mnou a ja vás zroblu rybariami ľudej. Oni takoj ochabili síti i išli za ním. A jak odtam pišou, uvidel v loďci dvoch druhých brativ, Jakova Zevedejovoho i jeho brata Joana s ich otcom Zevedejom, jak spravľali svoji siti. Zaklekal i ich. Oni takoj ochabili loďku i svojho otca a išli za ním. A Isus chodil po celý Galileji, učí v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i liči v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi.
2: Apostol i evanhelie.

0: děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Dobrý den. Tu Ihor Herbut. Pozdravljam všetkých, kotry słuchajet teper. LEM FM.